0: 兵装团团围住了。
1: 哦，图案大人，既到门前，何不到寒舍一坐吧？
0: 老匹夫，你可知罪？
1: 哈，老夫何罪之有？
0: 快讲，蒋公儿藏在何处？
1: 哈，什么故儿？老夫一概不知啊。
2: 哎呀，
3: 相爷，相爷，相爷，相爷，相爷，
0: 上前与他斗一仗。
3: 好，公孙仇敌。
0: 好，
3: 如今相爷什么都知道了，你还是实话实说了吧。你
1: 差爷，
3: 这样
1: 老夫与你有何仇恨？为何陷害老夫？老夫今日我跟你拼了吧。
3: 哎啊，哎，
0: 不叫就别怪本相不客气了。
1: 哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎